0: ale se být toho, tohle jim drinká.
1: A ono je, tady
2: se Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono za lího.
1: A slíhe, svatli, a slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejnke, mítke, na jaká bacha dronka
1: zahle. Ale díky, sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Kom, jir, vyje, jur, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk, ono ho má mérno.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
3: Which is?

0: Čech. No tvýho plata rest, za na vejrok buon. A zeď na mor hrest, bo hono sloto hnuo.
1: Fél helč ema wajlný, morzí dozí vejr stuo. Ozo sköna paraplí, en am vuol moč ang trök vejr uon.
0: Zal hier hon tellen, afdala vast, want wel bestet kom doodje kas.